nebude, to vtání zva nebude, to vtání zva. Do teka i pjo přijá, zva nebude, to vtání zva nebude, to vtání.